Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
1: Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.

0: Maru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

líbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na králi zamíchej,
2: ochotnej, ňam, ňam, ňam. Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO. V pražské Stromovce se při pátém mistrovství republiky utkají atleti s Downovým syndromem. Soutěžit jich bude více než 70, od předškoláků po veterány. Závody pořádá Česká federace sportovců s Downovým syndromem na stadionu Centra sportu ministerstva vnitra Olymp. A teď už míříme k nám do regionu.
6: Sbor bílinských hasičů letos slaví významné jubileum 100 let od svého založení. Oslavy se uskuteční právě dnes a nabídnou celodenní program na dvou místech. Nejprve na Mírovém náměstí a odpoledne u hasičské stanice. Součástí oslav bude také spanilá jízda hasičské techniky, která ve 12 hodin vyrazí z Mírového náměstí.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: Počasí pro dnešní den, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 15. K tomu slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Takže počasí jak obrázek malované.
9: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
8: Krásné, dobré raníčko, 6:02 s vámi Lea až do 13. hodiny. Tak to odstartujeme, ten nejlepší víkend českého éteru s dobrou náladou, pozitivní energií, hlavně skvělou muzikou. Tak hezké dobré ráno, napište mi klidně, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a odkud třeba posloucháte a já posílám další skvělou muziku. Adam Lambert a nebo Kamrat Be Mine právě teď. Hezké ráno.

Adam Lambert, dobré ráno, 7 hodin 8 minut a dneška, 19.9. je den oceň svou manželku. Fakt, normálně den oceň svou manželku. To je takový hezký. A teď vážně, nakolik byste její práci opravdu ocenili, pánové, co? Dejte vědět, protože jakýsi Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, tak to bychom se každá z nás měli opravdu krásně, holky, co říkáte. V podstatě máte doma generální ředitelky, které pracují za děkuju a zbytek studené kávy. Takže pojďme si to shrnout, jo? Kdyby manželky začaly stávkovat, moderní civilizace skolabuje do 48 hodin, protože prostě nikdo jiný neví, kde jsou, já nevím, třeba náhradní sáčky do vysavače, že jo? Protože my ženský prostě víme opravdu všechno a tu domácnost máme zmáknutou. A tady nejde prostě jenom o mytí nádobí, to je taková ta nejlevnější položka, počítá se mentální zátěž, což je strašně důležitý. A takový ten náš neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že já nevím, ve středu mají děti tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází horčice, doma žádné pečivo a tak dále a tak dále. Tak já bych řekla, že to je taková manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí šesticiferné sumy, ale doma je to prostě jo, máma ví, nebo moje žena ví, to ví všechno přítelkyně, já nevím nic. Tak si zkuste, pánové, představit takový ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering a třeba krizovou intervenci. Pracovní doba 168 hodin týdně, plat nula, benefity jsou občasné obejmutí. Tak prosím vás, nikdo normální by na tohle samozřejmě neklikl. Takže ženy, manželky, přítelkyně, prostě já nám tleškám. Jsme hold boží stvoření. Teď jdem čarovat. Abrakadabra, Lady Gaga, dobré ráno.

0: Lucie, Amerika, Hit Radio, 8:03. Krásné dobré ráno, s vámi taky Lea až do 13. hodiny a samozřejmě vy, naši posluchači. Pojďme se podívat k 19.9. Co pak se dneska slaví, co se kde děje. Každopádně velmi důležitá informace. V Mnichově dnešním dnem odstartoval tradiční pivní festival Oktoberfest. A potrvá až do 4. října. Já jsem před pár lety měla možnost v Mnichově Oktoberfest zahajovat a bylo to naprosto skvělý. A normálně jsem se v němčině musela naučit včelku Máju od Karla Gotta. To bylo pro mě něco naprosto šílenýho, ale zvládlo se to, bylo to skvělý. Měla jsem na sobě i takový ten typický oblek, ty šatičky, svoje vnady jsem měla až někde pod bradou, to byla katastrofa, nebo jsem měla pocit, že mám svoji zadní část těla na hrudi, jak nosí se takové ty stažené korzety, dámy mi porozumí, pánům se to asi líbí, každopádně dýchat se v tom nedalo, ale byla to naprosto boží a skvělá zkušenost. Tak kdo se chystáte, tak si dejte jedno zlatavé, krásné, dobré pivečko malé na mě. A já vám pošlu skvělou muziku. Třeba Los Frequencies, Alvaro Soler, troška toho sluníčka a taky Mel C, Posh Spice.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ne, můj oblíbený hrnek.
6: Tak tohle není dobrý začátek dne.
7: No to snad ne.
8: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
9: Alegria dny jsou tady.
8: Se slevou 7% na zážitky.
9: Zážitkové restaurace.
8: Pobytové zážitky.
9: Adrenalin.
8: Automoto a mnohem víc.
9: U nás si vybere opravdu každý.
8: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
9: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Tento víkend slaví narozeniny seriál, který určitě všichni znáte. První díl Kroku za krokem se totiž vysílal 20. září 1991. Postupně jsme mohli zhlédnout 160 dílů o tom, jak to rodině Lambertů a Fosterů klape. Nejrušnější nádraží na světě, ležící v centru japonského Tokia, testuje robotické odpadkové koše. Snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit současnou pracovní zátěž úklidových čet. Nádraží denně využije více než 2,7 milionu cestujících. No a v Mnichově dneska začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než 6 milionů lidí. Litr piva tady bude stát přes 160 korun.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je nádherný den a YouTube.

0: Hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv takhle z rána od vás. Vy vůbec nespíkáte, protože většina z vás pracuje, nebo nám tady píše třeba Jirka z Bydžova. Dobré ráno, Leonko, poslouchám vás v autě a chystám se na nákupy a do práce. Dneska vařím asi pro 150 lidí, hezký den, Jirka z Bydžova. Tak Jirko, kdyby se ti chtělo uvařit pro 151 lidí, tak já bych ti byla vděčná. Každopádně díky za zprávu, taky tady píše Jarka. Ahoj, Leonko, moc ráda tě slyším, vždycky mi po ránu zvedneš náladu. Víkend s tebou nám v práci lépe utíká. Jsem právě teď na benzínové pumpě u Brna. Zdravíme všechny posluchače a tebe do rádia. To je hezký. Tak zdravíme Brnéčko, tam já se chystám příští týden, tam mám zrovna nějakou akci, takže možná se zastavím i na té benzínové pumpě. A každopádně díky každému z vás, kdo píšete, že s námi vstáváte a že nás posloucháte. Za chviličku Katy Perry nebo The Sound of Silence a taky Miraj a Trips.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna s budoucí dálnicí D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031. A měla by trvat nejméně do roku 2035. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začnou dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Připraveno je na každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Akce se dnes zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Na více než 160 místech se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Letošní 21. ročník má motto Uličnictví, které vybízí k aktivnímu zapojení do dění a kultivaci prostředí, ve kterém lidé žijí. Akci pořádá spolek Motomat spolu s místními dobrovolnými organizátory. A teď se jdeme mrknout k nám do regionu.
2: Tradiční městské oslavy se konají dnes v Jirkově. Na hlavní stage na Benešově náměstí vystoupí jako hlavní hvězda večera Michal Pavlíček Trio se speciálním hostem Kamilem Střihavkou. Těšit se můžete také na Krucipisk a další. Nebudou chybět ani pouťové atrakce, stánkový prodej a bohatý program. Je to od 12 hodin.
3: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
4: Počasí pro dnešní den, sobota 19. září, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
5: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
4: 8 hodin, 3 minutky, aktuální čas, hezké dobré sobotní ráno s vámi Lea do 13. hodiny. Uděláme si to hezký, jo? Teď bude pokáč, taky si dáme něco tanečního, co třeba hit Rock My Body. To by nás mohlo i takhle po ránu probrat, tak já doufám, že vám tímhle udělám takovou tu náladu o něco lepší. A vy, kdo pracujete, nebojte, nejste v tom sami, jsme v tom společně. Čeká nás toho dneska ještě hodně a taky se bude roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás.
5: Hit Radio North Music.

radosti najdeš všude, kam se podíváš. Jak říká Pokáč, nádherná pecka, takže právě teď dozněla z Eteru Hit Rádia 7 minutek po 8. Až jsem se z toho zabotala jazykem trošku. Každopádně pojďme do Japonska, protože tam vymysleli sport, ve kterém jsme všichni, já bych řekla úplně jednoduše, mistři světa amuleta. Fakt? Stačí zavřít oči a můžete vyhrát balík peněz, ne teda u nás, ale opravdu v Japonsku. Tam prostě nevím, co oni dělají, ale vymýšlí takový kraviny. Každopádně vítěz závodu ve spaní si odnese 300 tisíc korun. Chápete to? Za to, že si odpočinete, zrelaxujete se, vyspinkáte se do růžova, jak se říká. Přístroje vám budou kontrolovat kvalitu spánku. Trestné body se udělují pouze za chrápání, takže prosím vás, dámy a pánové, kdo chrápete, ani se nepřihlasujte. Mluvení ze spaní nebo přílišné převalování, tak za to jsou trestné body a celé to vypadá, já nevím, jako trošku takový sci-fi film. 50 lidí leží v jedné hale na karimatkách a rozhodčí kolem nich chodí s měřiči tepu a vyhraje ten, kdo má nejstabilnější spánek, což je prostě třeba pro mě absolutně nereálný, protože mě zbudí i sousedovo zakašlání, nebo když spadne jehla na zem, jak se říká. Můj spánek je prostě strašně nekvalitní. Fakt mě zbudí úplně všechno, možná to někdo máte podobný. Takže já nevím, no, já bych prohrála už předem, tak dejte vědět, kdo spinkáte, že vás prostě jen tak nic nevzbudí. A že se vám děje to, že prostě přijdete, lehnete si, zavřete oči a spíte. Já si lehnu do té postele, ale třeba tak další 2-3 hodiny mi trvá, než usnu. Tak dejte vědět na 777-937-777, jak spinkají posluchači Hit Rádia a já posílám tohle.

0: Minutka po čtvrt na devět, hezké dobré sobotní ráno, jdeme na vaše SMSky, píše nám tady posluchač ohledně toho spánku a dám... Ahoj Leonko, no až mi z toho přeskočil hlas. Ahoj Leonko, já spím krásně, Adam. Adame, tak to jsme strašně rádi. Pak nám tady píše Šárka. Ahoj Leonko, od porodu mám spánek stejný jako ty. Někdy si myslím, že jsem nespala vůbec, ale prý chrápu, takže se mi asi zdá o tom, že nespím. Pouštěla jsem si i včera dílné filmy, abych zjistila, zda jsem spala a podle toho jsem odvozovala, kolik hodin jsem spala. Šárka. Šáry, děkujeme za zprávu. Další SMS je tady od Mirky. Ahoj Leonko, takhle úžasné to má můj muž. Lehne a tak za 5 vteřin už je tuhý. Neboli mrtvý. Můžu vedle něj štípat dříví a s ním to prostě ani nehne. Já usnu tak za hodinku, možná za dvě a jsem opět vzhůru. On zakašle a já jsem vzhůru. Prostě dokonalý pár. Mirka. Mirečko, tak takhle to máme asi podobně, protože můj partner taky chrápe a to se prostě nedá. To se nedá, fakt mě zbudí úplně všechno, i když chrápe třeba můj malej pejsek, mám psí holčičku, 7letou a taky, tak když se zavrní, zachrápe nebo můj syn, tak to je katastrofa, takže ti rozumím. Klidně pište dál a za chviličku Kristoff, Rickston anebo Miles Smith.
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností ruší akreditaci stanice CNN. Prezident krok zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o Spojených státech. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším. Fotbalisté Bayernu Mnichov v předehrávce čtvrtého kola německé ligy deklasovali 7-0 Union Berlin. Anglický kanonýr Harry Kane jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy dosáhl na hranici 100 gólů. Povedlo se mu to už v 98. utkání. No a tento týden slaví narozeniny Jara Zimmermann. Univerzální vynálezce a světoběžník je známý už 60 let. Pokud tohoto génia náhodou neznáte, tak vězte, že stojí za objevem dvoudílných plavek, žárovky anebo principu internetu.
1: Ivuško, my děkujeme a my si dáme další skvělou muziku, protože před námi je David Guetta anebo Desiree.

sobota ráno, za pár minutek už dopoledne, za minutku 8:45 s vámi Lea. Tak kamarádi, po 9. hodině tady jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Vy to milujete, já to zbožňuju, protože my vám vždycky děláme radost. A k tomu máme vlastně i našeho partnera, který pro vás má nezapomenutelný zážitek. A já vám prozradím, že teď je tam něco pro dvě osoby, takže si užijete romantiku, něco s ní dobrého sníte, projdete se, prostě láska všude kolem vás, a nebo s kámoškou, kámošem, to by taky šlo. Mrknout se můžete i na web hitradio.cz, tam máme veškeré zážitky, které vám náš partner narozeninové rulety dává do soutěže, tak tam jsou a vy se můžete podívat, o co si chcete svým způsobem vlastně zasoutěžit. Takže po 9. hodině napište si číslo 800 937 937, o co si chcete svým způsobem vlastně zasoutěžit. Takže po 9. hodině napište si číslo 800 937 937 a jakmile uslyšíte moji výzvu,

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
5: A Krhut se přidává, hoj.
4: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
5: Přeježděný vztah 3.11.
4: Lístky najdete na ticketportal.cz.
5: Tak googli, kupuj a přijď.
6: Jen si duši nepořeš.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Co pa všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Devět hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií anebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě po jednání představenstva, které se problémy zabývalo. Fronty na příletech ze zemí mimo schengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Americký prezident Donald Trump včera podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Informovali o tom světové tiskové agentury. A jdeme na hokej. Pardubice vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si první vítězství v sezóně. Třinec doma zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Karlovy Vary dosáhly na první body v extraligové sezóně a vyhráli nad Mladou Boleslaví 4-1. Plzeň nakonec prohrála v Olomouci 2-3 po prodloužení. Hradec Králové nestačil na České Budějovice 0-2 a Kladno zvítězilo nad Spartou 3-2 po nájezdech. Teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
12: Hasičský festival můžete dnes navštívit v Chomutově. Na Kamencovém jezeře se koná první ročník hasičského festivalu. Od 14 hodin uvidíte hasičskou techniku, od historické po moderní a řadu ukázek zásahů. Vařit se bude hasičský guláš a program doplní koncerty. Program vyvrcholí v 21.15 s hasičskou fontánou.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
11: Počasí pro dnešní sobotní den s datem 19. září je 19 až 24 stupňů Celsia, mělo by svítit sluníčko, tak si pojďme ten dnešní den užít.
14: Štěstí naše písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši.
11: Tak krásné dopolko, pokračujeme dál, ráno máme úspěšně za sebou, teď už jenom dopoledne, pak odpoledne, podvečer a večer. Díky, že jste s námi, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku se mrkneme na Sofiana. Sofian Mešmeš. Možná to někomu z vás nic neříká, té starší generaci, ale té mladší, to je prostě miláček publika. Jakou pak pecku přespíval? Starý hit se povede jednou za čas a tohle, co vám za chvilku pustíme, se fakt povedlo. O tom více za chviličku, teď už Joan Osborne a spousty další skvělé muziky.
14: Hit Radio North Music.

Hezké dobré sobotní dopoledne a jdeme na to, co jsme si zmiňovali před chviličkou. Určitě vám něco říká jméno Sofian Mešmeš. Tak přesně tenhle týpek, já ho miluju, nejen jako osobnost, ale jako zpěvák, je prostě skvělý, krásný, úžasný. Tak říká se, že někdy se přespívat starý hit nepovede a někdy se to povede. Vždycky ale z těchto pokusů bych řekla, že máme docela radost, protože připomenout, že starý je třeba 50 let ten song, na který už jsme zapomněli, tak je to prostě skvělý. No a my teď tady pro vás máme něco úplně v premiéře, co se za nás hodně povedlo. Mně se to teda strašně líbí, protože je to takový mladiství. Určitě až to uslyšíte, tak budeme rádi za váš názor, když nám napíšete na 777-937-777. Protože právě Sofian Mešmeš přispíval hit Léto s tebou, prochystaný film Bobule a bobulky. Tak já bych řekla, že víc to uvádět asi nemusím, nepotřebuju, že si to poslechnete sami a jak říkám, budeme rádi, když nám napíšete Léto s tebou, kdy si naspíval Jiří Schillinger. No a aktuálně ho právě přespíval Sofian Mešmeš a my si to pustíme právě teď.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. A já si za vás všechny přeju, abyste právě teď vytáčeli číslo 800 937 937, protože na někoho z vás čeká narozeninová ruleta. Volejte!
1: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: The Dead Dance, Lady Gaga, právě teď z Eteru Hit Rádia 9:30. A to znamená jediné, že pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady je Hit Rádio, kdo pak je tam? A já už teď vidím, že nám posluchačka vypadla. Ach jo, je mi to hrozně líto, protože vy kolikrát, když zavoláte, tak vás vůbec neslyšíme, že buď nemáte signál, nebo to máte na handsfree, na hlas, tak prosím vás, jestli voláte k nám do soutěže nebo na narozeninovou roletu, ať už voláte kdykoliv do rádia, ujistěte se, že máte dobrý signál, že máte baterku, že vám to nevypadne, nedávejte si to na hlas, na handsfree a stište si rádio, pokud nás posloucháte. A pak by ten signál měl být úplně v pohodě. Takže 800 937 937, volat můžete právě teď a někoho z vás vezme. Prostě teď rovnou. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ježiš, dobrý den, tady posluchač Míla.
0: Posluchač Míla?
1: Ano, je, super, jsem se dovolal, to jsem nečekal ani.
0: Ježiš, to je skvělý, jak se máme, Mílo? Odkud voláme?
1: No, skvěle, z Českých Budějovic.
0: Českých Budějovic, a jaké jsou plány na víkend? Prozraďte.
1: No, jdeme teďka na Burger Fest, festival máme tady Český Budějovicí, takže budeme soutěžit pojídání burgerů a dáme si tam něco dobrýho a takhle.
0: No tak to je super. A hlavně v Českých Budějovicích máte jedny z nejkrásnějších vánočních trhů.
1: To je pravda, to jsem souhlasil.
0: Tam se za váma letos těším, protože tam to máte fakt jak v pohádce. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Manželka včera měla narozeniny.
0: Manželka, a jak se jmenuje?
1: Peťa Vachelová.
0: Peťa, dobře. A máš ji tam Peťa. Někde u sebe?
1: Tečka vaří tečka.
0: Vaří, tak zdravíme Péťu. A jo, datum teda včerejší.
1: Dobře, píší,
0: takže 18. září včera.
1: 18. září, přesně tak.
0: Tak Mílo, jdeme na pravidla. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 18. září, kdy tvoje milovaná žena měla narozeniny. A u nás žence věk zastavuje na 35, jo? Víc to nejde nahoru.
1: No, ano.
0: Tak zahrajeme ti 3 hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Ty si jednu z těch písní vybereš a společně ji s láskou pošleme tvojí ženě. Jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, Mílo. Jdeme na to?
1: Ano, dobře, můžeme.
0: Tak já roztáčím kolo právě teď. Taková romantika, Crowded House, Don't Dream, It's Over.
1: Taková písnička.
0: No, jdeme dál nebo zůstáváme?
1: A tak jdeme dál ještě.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Teda dneska to je sama romantika. Lionel Richie.
1: No, to má zamilovanost. Hezký je to.
0: Stuck on You, a myslím, že to přespíval Jirka Korn. Taky tuhle věc. Tak chceme nebo jdeme dál do třetice?
1: Tak můžeme zkusit, dáme trojku.
0: Dobře.
1: No tak to je super. Dobrá volba.
0: Whitney Houston, I wanna dance super. With somebody. Tak jsme super. Se trefili.
1: Výborný.
0: Do třetice výborný, to vyšlo, skvělý. Tak prosím tě, Mílo, teď máš takový ten prostor sám pro sebe, kdy svojí milované ženě můžeš sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát ještě k těm včerejším narozeninám, co dostala za dárek, svěříš se nám?
1: A parfém jsem jí koupil, parfém, tak jsem jí koupil parfémek, no.
0: No tak to je super. Nikdy, hele, pánové, když nám koupíte parfém a k tomu nějakou kytičku, tak vás budeme milovat do konce života.
1: To je osvědčený dárek, to neskazí nikdy.
0: Tak Mílo, pojď na to.
1: Jo, tak já přeju svojí milovaný manželce, Peťulce, všechno nejlepší a že jí vlastně miluju a milovat jí budu až do konce života.
0: To je krásný. Jak dlouho jste manželé?
1: Manželé 24 let.
0: Ty brďo, hezky.
1: 24 let, no.
0: No to je úžasný. Ale máš přitom takový mladistvý hlásek.
1: A to jsem byl 50.
0: To je věk jenom číslo. To se no, taky zastavuje. Každopádně, Mílo, pro tebe a Peťulku, tady máme něco pro 2 osoby od našeho partnera, firmy na zážitky, můžeš se mrknout na web firmanazážitky.cz. A myslím si, že si budete muset udělat výlet do Prahy.
1: To není problém.
0: Takže sednete do auta a vychutnáte ano. si snídaní pro 2 s prohlídkou krásné pekárny. Ještě si z domu odnesete samý dobroty a prostě užijete si to, k tomu nějaká procházka Prahou a tak podobně, myslím si, že to stojí za to.
1: To je super.
0: Začnete prostě tak, jak se říká, den voňavě.
1: Ano.
0: Čerstvá vůně pečiva, ježišmarja, rohlíčky, chlebíčky, koláčky, prostě všechno si dáte a k tomu prostě si ještě nabalíte domů a budete se mít krásně. Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle balíček poslat. No a Whitney Houston letí za tebou a tvojí ženou Peťulkou. Mějte se krásně.
1: Ahoj, děkuju moc.
0: Ahoj.

0: peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit...
6: Šel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.

0: úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in hotels.
3: Hit Radio. It makes me feel

0: Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky. Pokud na místo míříte, tak se obrňte trpělivostí. Ze všech stran jsou kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi 9 kilometrů. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po prvním dnu a dvou singlech je stav Davis Cupového zápasu o postup na finálový turnaj mezi tenisty Česka a Spojenými státy v pražské O2 aréně vyrovnaný 1-1. O druhý bod pro svůj tým se budou nejprve snažit deblové páry. V nominaci na zápas se začátkem ve 14 hodin jsou Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem a za hosty Christian Harrison a Austin Krajcek. A teď už se podíváme, co je nového u nás v regionu.
11: Sbor bílinských hasičů letos slaví významné jubileum 100 let od svého založení. Oslavy se uskuteční právě dnes a nabídnou celodenní program na dvou místech. Nejprve na Mírovém náměstí a odpoledne u hasičské stanice. Součástí oslav bude také spanilá jízda hasičské techniky, která ve 12 hodin vyrazí z Mírového náměstí.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
10: Počasí pro dnešní den 19 až 24 stupňů Celsia, tak si ho užijte.
13: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré sobotní dopoledne, mimo jiné, hity na přání k vaření startují dnes o hodinku dříve, takže už teď mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, protože potom od 11 hodin si dáme oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, kde hostem bude zpěvačka, úžasný člověk Anna K, takže se máte na co těšit, ale teď už ty vaše hity. 60 minut budeme hrát podle vás, tak pište.

Hity na přání k vaření výjimečně o hodinku dříve. Tak jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Ahoj, tady Monika, právě chystám oběd a trpím jako zvíře. Přes noc jsem si zablokovala krk. Ježiš, Moniko, to máme stejný, protože já taky už jsem se objednala dneska na masáž a nemůžu se hnout, tak už se těším, až bude hotovo. Prosím o zahrání mé oblíbené písně na zpříjemnění dne od Sugar Babes, Push the Button, díky a hezkou sobotu, ahoj. Tak Moni, ať tě to tolik nebolí a ta píseň, ať ti trošku k tomu pomůže. Sugar Babes letí za tebou a co bude dál, to je na vás. 777 937 777.

0: Eva Farná, Miraj pro Haničku z Ústí nad Labem, tak já doufám, že tenhle song udělal velkou radost. Čtvrt na jedenáct, aktuální čas, vy nám píšete na 777-937-777, jako to udělala Anička. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám cokoliv od Lionela Richieho, ale nejradši bych si poslechla píseň Stuck on You, kterou jste měli v narozeninový ruletě. Tajně jsem doufala, že si ji pán vybere, ale bohužel, tak jestli se na mě dneska dostane, udělala by si mi velikánskou radost, protože to je svatební píseň mě a mého muže a zrovna za dva dny máme výročí. Vaše Hit Radio je skvělý, moc ráda tě poslouchám, vaše věrná posluchačka. To je tak krásný. Příště ještě napsat třeba, co dneska vaříš, abychom se mohli všichni inspirovat, ale jo, proč bych to nezahrála? Naopak, zahraju to strašně ráda, taky ten song miluju, tak si tohle dáme za chviličku. Ty je jedna z nejkrásnějších písní Leonela Richieho, já si nemůžu pomoct. Takže skvělý výběr a tohle ještě mnohem více. Zara Larsson tady bude pro Hanku nebo Black Eyed Peas. O to jste si taky napsali. A co bude dál, tak to je na vás.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Larsen a někoho z vás bychom chtěli teď na telefonu. 800 937 937, pokud chcete slyšet song podle vás. Vysílat se mnou, tak volejte právě teď. Nebo někoho jen tak pozdravit, však už to znáte, v sobotu i v neděli vždycky dáváme příležitost někomu z vás. Tak 800 937 937, to je to číslo sem ke mně do studia a já se vám pokusím splnit vaše hudební přáníčko. Takže volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Jiřina z Českého Těšina.
0: Jiřinka, Jiřinko, moc vás zdravím, jak pak se máte?
1: No tak, ale celkem to ujde.
0: Hlavně, že jsme zdraví, že?
1: No, až na to zdravíčko, no bohužel.
0: Ježiš, tak to vám posílám velké oběti, sílu, lásku, ať je to všechno co nejlepší.
1: Jste zlatíčko, děkuju moc.
0: Co vám zahrajeme?
1: Nechám to na vás.
0: No to je to nejhorší, co můžete udělat.
1: No to je jedno, to je jedno.
0: Nebo co ráda posloucháte za styl muziky?
1: No nevím, hlavně by to bylo pro 11letou holčičku.
0: Aha.
1: Která vlastně včera oslavila 11 let. Mhm. Nedovolala jsem se do rulety.
0: Tak to vyšlo teď, to je ještě lepší.
1: Jo, úplně super, jsem neskutečně ráda, že jsem se dovolala.
0: A co tak ráda poslouchá?
1: Je.
0: No, to neznám.
1: To já nevím, já jsem ji bohužel tak skoro dva roky neviděla. Mm-hmm. Takže já to opravdu, Lenko, nechám na vás.
0: Ty brďo, tak co bychom zahráli? Něco, co znají 11-leté děti, když to je strašně těžký, protože ta generace poslouchá všeho, chuť všeho, ale možná nějaký Ben Kristoval by to zachránil.
1: No,
0: a
1: třeba.
0: I znovu Sofian Mešmeš, oni mají spolu nádherný duet Slzy, takže to bychom mohli klidně dát, protože si myslím, že tohle ta generace tak poslouchá. Tak mějte se krásně, hlavně to zdravíčko. Myslím na vás a posílám velký oběti.
1: Vám taky a děkuji moc. A jestli bych ještě mohla, že bych chtěla teda popřát.
0: No určitě, pojďte.
1: Hlavně zdravíčko.
0: Moje.
1: Že jí mám ráda.
0: To je krásný, mějte se nádherně. Ahoj.
1: Je to pro Nikolu Javorskou.
0: Pro Nikolu Marketu. Javorskou.
1: To je dcera. Pro Markétku Javorskou.
0: Tak pro Markétku, děkujeme, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Vy taky, nas.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Funk MCS Freestyler, právě teď z Etru Hitrádia. Hrajeme hity jenom podle vás, za chviličku tomu nebude jinak. Před námi jsou Chaos a Vodopády, kdo by neznal, nebo taky Teddy Swims, David Guetta, BB Rexa a taky máme tady Somebody that I used to know. To bude pro Haničku z Prahy 3, která je řidičkou tramvají, napsala si o Gotaya Kimbra, což je nádherná věc, takže tohle všechno ještě docela a po 11. hodině tady bude oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Anouka.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Aušus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ne, můj oblíbený hrnek.
12: Tak tohle není dobrý začátek dne.
13: No to snad ne.
14: Nemáte svůj den?
15: Tak si udělejte Alegria den!
16: Alegria dny jsou tady.
17: Se slevou 7% na zážitky.
16: Zážitkové restaurace.
17: Pobytové zážitky.
16: Adrenalin.
17: Automoto a mnohem víc.
16: U nás si vybere opravdu každý.
17: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
16: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici. Navrhl je Jan Cviták z klubu starostů. Stála by polovinu toho, co celostátní dálniční známka. Argumentoval přitom hlavně tím, že část řidičů používá dálnice pouze lokálně, třeba při jízdě do práce. Výbor ale zaujal nedoporučující stanovisko. Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý brněnský nováček Zbrojovka přivítá souseda v tabulce Mladou Boleslav. V dalších dnešních zápasech se předposlední Slovácko pokusí v duelu s Ostravou o první výhru v sezóně a Pardubice přivítají Bohemians. Hraje se od 15 hodin, jenom na Slovácku od 6. A teď jdeme k nám do regionu.
5: Tradiční městské oslavy se konají dnes v Jirkově. Na hlavní stage na Benešově náměstí vystoupí jako hlavní hvězda večera Michal Pavlíček Trio se speciálním hostem Kamilem Střihavkou. Těšit se můžete také na Krucipisk a další. Nebudou chybět ani pouťové atrakce, stánkový prodej a bohatý program. Je to od 12 hodin.
6: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
4: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha, k tomu denní maxima až 24 stupňů Celsia.
7: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
4: Ano, to je moje malá maličkost. Stále s vámi až do 13. hodiny, 2 minuty po 11. Ale teď už tady budeme 2, ne-li 3. Bára Divišová ve svém podcastu Na jedné vlně si pozvala dnes úžasného hosta, skvělou zpěvačku Annu K, neboli Luciu. Takže si můžete poslechnout teď příjemný rozhovor, k tomu skvělá muzika, co víc si přát. Tak jdeme na to.
7: Hit

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Anaka, já jsem si před chvílí potykala heč.
1: Ahoj. Ahoj, ahoj Báro, ahoj, zdravím.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vy byste měli, i když jsme si říkali, že nevíme, jestli ještě je něco, co si na sebe neřekla. Zkusíme to. Na koncertní cesty si vozí vlastní madraci a dva polštáře. Na Instagramu, a to mě zaujalo, nemá žádné negativní reakce.
1: Nemám a nemažuje ani. Fakt nemám, mám tam milí lidi, tak to jsem moc ráda a vlastně jenom lidi, který zajímá moje muzika.
0: A poslední věc, je prý přepečující typ, až může to být otravné, jak sama o sobě říká.
1: Jo, jsem, no.
0: To mě zaujalo taky.
1: Jo, jsem, mě se teď snaží všichni, celý moje okolí, moje blízký, všichni jako nějak vnutit myšlenku, abych tu
0: to péči jsem se chtěla zeptat, jak věnovala jsi na tom péči sama o sebe.
1: Takhle, někdo se to třeba učí, je na dobrý cestě, já se to snažila učit a mám to pořád v hlavě, pořád mi to tam rezonuje, tady ty i od mý jako terapeutky, kterou jsem poprý ve svém životě musela nebo vyhledala a nestydím se za to, za tu pomoc, řekla jsem si o pomoc v těžkých chvílích a tam mě taky pořád vlastně směruje k tomu, abych sebe dávala na první místo. Já musím říct, že jsem na to trochu alergická, protože mi to fakt nejde, já nevím, jak se to dělá. Já to jako nevím. Já si myslím, že se mám ráda, jako, ale nemám třeba, jako radši se opravdu o někoho starám. Jo, že mám se, není to, že se nějak nemám ráda, možná se podceňuju, možná nemám dostatečný sebevědomí, to je takový jako celoživotní můj jako boj. Já jsem strašně dlouho, spousty let a skoro celý můj dlouhý život, všechny těžký momenty v životě zvládala sama, bez pomoci. A prostě přišla chvíle, kdy jsem si řekla, já už to nedám. Opravdu jsem si to jako uvědomila, že ta pomoc, a ještě teda díky své kamarádce, která mi jako dohodila jako její kamarádku, která je skvělá terapeutka, takže já jsem začala s ní pracovat a já můžu dneska říct jako naprosto s jistotou, že mi zachránila život. Já bych to asi uzavřel. Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes Anouka.
1: Co se teď učíš vlastně a je to pro tebe vlastně nejvíc překvapivý?
2: Být sama se sebou. Já jsem velký sdíleč. Já vlastně skoro neumím být sama se sebou. Moje babička Luciana, po který mám svoje jméno. Já na ní často myslím, jak žila vlastně posledních nějakých 50 let svýho života sama. Ona nebyla sama, protože měla korespondenci s celým světem, spousty přátel. Jí chodilo na Vánoce, si pamatuju, že byl takový košíček jako ve špendlu na stole, nebo košík vlastně, taková mísa proutěná. A tam byly pohledy a dopisy jako přání a byly jich tam 98. Jedny Vánoce, pamatuju si to číslo. Ale každý ty Vánoce, každý její narozeniny, pořád korespondenci s celým světem v jazycích, protože uměla 6 jazyků, teda včetně latiny. Prostě nesmírně vzdělaná dáma, skvělá paní a byla sama se sebou dokázala být s těma knihama. Intelektuálka prostě, vzdělávala se sama, učila se v 80 letech se pojala podezření, že umí špatně španělsky, takže se to ještě musí jako doučit. Jako strašný obdiv a uměla to a to já jako neumím. Já prostě potřebuji aspoň někomu zavolat, ježiš, tady to je krásný, hrozně, podívej, já ti to ukážu. Nebo ti to vyfotím, nebo prostě se jako povídat o svých nějakých pocitech a tak potřebuju pořád sdílet. Potřebuju být nějak, je těžký být sama se sebou pro mě. Když mi není úplně dobře, tak to neumím to, no. Potřebuji prostě pořád nějak si povídat a sdílet, no.

0: Podcast na jedné vlně dnes a Luka.
1: Chystáš se na koncerty, budeš mít dva velký. Respektive jo. První měl být jeden velký.
0: No, to
1: ještě... Vzhledem k tomu, že se velmi brzo vyprodal, tak...
0: Jo, ty mluvíš o tom úplně, tak já to takhle vemu jako od začátku. Teď ještě dojíždím letní sezonu, já v podstatě hraju pořád, takže na koncerty se chystám obden. V podstatě mám za sebou teda teďku brutální letní sezonu, skvělou, boží, já jsem unavená jak pes. Ta skončí, vypadnu na chvíli na tu dovolenou, přijedu a jedeme turné. Jedeme druhou část turné, který je nazvaný Vždycky se budeme znát, takže v listopadu a v prosinci. Písnička Vždycky se budeme znát slaví letos 10 let, což je úlet z alba Světlo, to už je teda tím pádem 10 let, co vyšlo. A jedeme k tomu druhou část toho turné. To bude podzim. A příští rok... Na příští rok jsme připravili takovou velkou jako věc, úplně úžasnou, s Českým národním symfonickým orchestrem. Výjimečný jeden, původně byl fakt v plánu, jeden jediný unikátní večer s tímhle tělesem mezinárodní jako kvalit a ocenění. Že si prostě zahrajeme s nima. Byla to dlouhá cesta k tomu, dopadlo to skvěle. Pan dirigent z Lucemburska, Gast Walzing, který to bude dirigovat a bude aranžovat 21 mých písní, je držitel Grammy. Oni jsou taky držiteli Oscara a Grammy, protože točili s Ennio Morriconem všechny možné hudby, Tarantinu, film, myslím, že 8 hrozných nahrával Český národní symfonický orchestr. Takže takovýhle jména a já budu mít to těleso za sebou za zády v O2 Univerzu. No, tak jsme přidali druhý koncert, takže máme 24. Prostě jsme přidali, protože tolik lidí se tam nedostalo, tolik lidí řekl, já jsem se nestihl, a i kamarádů a tak, nikdo si prostě nestihl koupit lístky, takže jsme zjistili, jestli symfoniák může, jestli může pan dirigent a přidali jsme jeden koncert. A to je skutečně jako poslední, který budeme přidávat, protože ty lístky mizejí teda extrémně rychle a já jsem za to jako... strašně vděčná a prostě bude to nádhera.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte na jednu vlnu, se dnes s námi naladí. A na Káňu, kdyby se tě teďka zeptala, jak se máš, a kdybych tě žádala o upřímnou odpověď, tak mi odpovíš?
1: Jak se mám? Upřímnou, jo? Ale vlastně, protože jsem toho zažila hodně, jako v tom životě, hodně velkých jako překážek, těžkých jako věcí, nemocí a tak, takže když se nebudu chtít rouhat, tak ti řeknu, že se mám dobře.
2: Mohlo by být hůř.
0: Jasně, vždycky by mohlo být líp, že jo. Ty sklenice jsou poloprázdné a poloplný.
1: Jo, mám se dobře, mám se dobře, žiju, můžu dělat práci, kterou mám ráda, mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi. No, je to dobrý. Jsem na dobrý cestě, za světlem.
0: Jsem ráda. Mm-hmm. A jak bys chtěla, aby se měli naši posluchači?
1: Aby se měli fantasticky, aby byli hlavně zdraví, aby byli milovaní.
0: A naběhněte na Instagram nebo kde se všude na sítích Anika a zasledíme.
1: Pojďte tam.
0: Lístky za chvíli nebudou na ten duben to je, že jo, 23
1: už je vyprodaný a 24 je přidaný koncert, já budu moc ráda. Myslím, že koho to jenom trochu zajímá, tak si hodně pospěšte a pořiďte si ty vstupenky, protože to bude vážně nádherná věc. Samozřejmě, pokud vás zajímá moje muzika a já.
0: Moc děkuju, že jsi zavítala k nám do studia.
1: Děkuju za pozvání.
0: Za hezký rozhovor. Děkuju. Nevím, jestli ze mě dramaturg bude mít radost, protože vlastně nevím vůbec, jestli jsme otevřeli všechno, co jsme měli. A bylo to fajn.
1: Bylo to moc fajn, Báro. Ráda jsem tě poznala.
0: Já tebe.
1: Ani si necvakala tou tuškou.
0: Ne,
1: jak ti říkal zvukař, že
0: já
1: ne?
0: Já nevím, jestli jsme...
1: Tohle jsem a já jsem možná cvakala náromka. A teď už si můžeme zacvakat.
0: Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme zhruba za 14 dní. Naschledanou.
1: Hit Radio North Music.

Dance Machine v 11 hodin 35 minut aktuální čas. Celý podcast s Bárou Divišovou a Anou K. neboli Luciánou si můžete vychutnat na YouTube podcast Na jedné vlně. Tak myslím si, že je to fajn poslech. Když třeba půjdete na procházku, dáte si sluchátka, takhle třeba podcasty poslouchám já. Každopádně jdeme zase hrát skvělou muziku. Před námi Support Lesbian a nebo Offenbach a Norma Jean Martin.

0: Studio stále s vámi, hezkou sobotu, před námi Rockset, How do you do, miluju ten song. Kdo by ho neznal, že jo? Tak jak se dnes máte? Máte se dobře? Netrápí vás něco třeba, co? Klidně napište, poradna u Lejdindější je otevřená pro každého z vás. Dělám si legraci samozřejmě, doufám, že se máte krásně. Pokud možno dnešního dne si užijte opravdu naplno, protože má být krásně takové to babí léto, jak já tomu říkám. Všude samá vinobraní, poutě. Taky na jednu dneska jdu, je to v pražských Kbelích, tam to bude prostě skvělý. I si tam něco zaspívám, tak klidně, kdo jste z okolí Prahy nebo z Prahy, tak se tam vidíme v lesoparku a klidně posílejte tipy, kde budete vy nebo co se kolem vás děje a můžeme se tak všichni inspirovat a dneska někam všichni vyrazit.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Pro vás máme velkou pěveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ten vysavač je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 12 hodin, další zprávy, od mikrofonu zdraví Iva Jurečková Šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna a budoucí dálnici D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot. Babiš to řekl ve svém projevu na pražském obranném summitu. Protibalistická iniciativa v Evropě už existuje. Podle dostupných informací se ale do ní tuzemská vláda nezapojila. Píše o tom server České televize. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
10: Léto na klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
11: Počasí pro dnešní den, jasná až polojasná obloha. Denní maxima 19 až 24 stupňů Celsia. Mě tady rozespívá kolega.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Teď už krásné dobré odpoledne, doufám, že si pochutnáváte na svých obědech, pokud ještě ne, tak určitě budete. My vám budeme k tomu hrát, co třeba Imagine Dragons, to bychom si mohli dát. Tak jo, jdeme na to.
12: Hit

The Radio, Get Far, Hit Radio s vámi, hezké odpoledne. Já si teď tady projíždím Instagram a normálně můj Instagram, kde sleduju pár lidí, tak je plný košíků hub. Byli jste už na houbách? Mně totiž připadá, že celý český národ vyrazil do lesů. Projíždím si feed a mám pocit, že v Česku už nikdo nechodí do práce, že všichni jenom dřepí u pařezů, fotí se s houbama, hřibama, prostě. Dokonce jsem viděla jaký storíčko, kde dáma pánovi vytahuje klíště z ruky. Tak já nevím, jak jste na tom vy. Byli jste už na houbách, já jsem se tam letos nedostala, to se přiznám. Miluju je sbírat, nemám je ráda k jídlu, ale taková ta procházka v lese a cítit tu vůni a ta radost z toho, že v tom mechu a kapradi vidíte tu houbičku a že ji seberete a jenom vaše, k nezaplacení, příjemné s užitečným. Procházka v přírodě, k tomu košík plný hub a někdo má z toho radost, že ho udělá si smaženici, obalovaný houby a tak. Já to od dětství prostě nemám ráda, ale miluju je sbírat. Tak pokud jste na tom někdo podobně, dejte klidně vědět nebo pošlete nám vaše úlovky. Mně přijde totiž, že každý druhý příběh na Instagramu je fotka dubáku s filtrem slunečného odpoledne, jako by ty houby sami o sobě prostě nebyly do sexy, ne, co si budem. Jednou jsem našla tak obrovský hřib, bylo to v Beskydech, ty brdě, to byl asi můj největší úlovek, tak dejte vědět, jak jste na tom vy, na 777-937-777, nebo mi pošlete na váš Instagram, nebo na můj Instagram vlastně fotku, protože sociální sítě jedou takhle v 21. století, tak mě tam najdete jako Lea Giongiosi, tak mi tam pošlete prostě, co jste našli, jo? Já se těším na ty vaše úlovky.

0: Lukáša Ohoubák na ostří nože Eva Farná a těch úlovků, co mi od vás přišlo, neskutečný. Dokonce mě pobavila taky moje maminka, zdraví mami, nevím, jestli posloucháš někde v autě třeba, tak ta mi poslala mochomurku červenou, nevím, co mi tím chtěla říct. Každopádně, taky mi tady píše Ivča, ahoj Leonko, mám to úplně obráceně, houby miluju jíst, ale neumím je sbírat. Houbař trochu jsem, miluju být v lese, sbírám a ptám se, jestli jsou jedlé. Teď zrovna vařím houbovku z hub od kamarádky. Hezký den přeje Ivča, taky nám tady píše Vláďa. Ahoj Leonko, podívej, co jsem dneska našel. Poslal mi fotku, kde má 3 košíky plný hub a těch SMSek tady od vás je opravdu spousty. Takže děkujeme za to, choďte houbařit dál. Já bych taky s někým vyrazila, ale za prvý jsem tady s váma v rádiu, pak se mi odpoledne na houby už nechce. A vždycky mi bylo říkáváno, když jsem byla malá, musí se chodit na houby brzo ráno, jinak se pak před tebou schovají. Tak nevím, co je na tom pravdy. Každopádně pravda je taková, že za chvilku za vámi letí Who's Best Tank nebo Kamrad Be Mine a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi. Hezké odpoledne.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz
2: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to tak, přátelé, kamarádi, máme před sebou finálový týden. V pátek někomu Michal s Jasmin povezou 50 000 korun. Tak honem, honem, kdo nemáte ještě registraci, protože ta platí pro celou dobu konání hry, tak www.hitradio.cz, tam vyplníte krátký formulář. Zabere vám to pouze pár vteřin a pak už jenom čekáte, protože naše Hit Radio vám rádo dělá radost. Rozdáváme peníze, tak honem, honem, kdo ještě tu registraci nemá, tak hitradio.cz a je to skoro doma. Držím pěsti, ať máte to štěstí. A nezapomeňte zase v pondělí v 7 hodin 10 minut ve snídani šampionů.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hit Radio North Music.

0: Sobota odpoledne, Hit Radio stále s vámi, ale bohužel moje maličkost se s vámi musí pro dnešní den rozloučit. Tak se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak jak jsme zvyklí, tak buďte tady se mnou, ať tu nejsem sama, jo? A pokud možno, užijte si ten dnešní den, má být krásně, až 24 stupňů Celsia, já tomu říkám takové babí léto, všude samá vinobraní a tak podobně, taky se najedno chystám tady do pražských Kbel, tak dost jste z Prahy, tak tam budu zpívat kolem půl pátý, ještě s pár kamarády, takže se na to moc těším a zítra doufám, že ve zdraví dorazím sem na tu 7. ráno. Tak se mějte krásně a ahoj!
1: Hit Radio North Music.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Takže prosím vás, hned na začátek. Do centra, do Ústí se nedostanete autem, ale jenom na kole, protože dneska v Ústí probíhá cyklomaraton a až do večera do 8 hodiny je centrum zavřený a hlídají to tam policisté. No a na Litoměřicku v Lovosicích v Terezínské ulici tady se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu a projíždějte tam opatrně. Jestli o něčem víte i vy, hoďte nám taky zprávu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: On air,
8: online
7: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kominíci mají na začátku topné sezóny napilno, často mají volné termíny až do konce v prosinci, někteří dokonce v lednu. Kominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Kominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu vojenská letadla a aktivovalo protivzdušnou obranu. Zásah skončil zhruba po hodině. Polský vzdušný prostor narušen nebyl. Operace měla preventivní charakter s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru. Čeští tenisté bojují s USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po prvním dni je stav 1-1. Dnešní program v Praze odstartuje ve 14 hodin 4 hrou, do které jsou nahlášení Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Následovat budou dvouhry Jakuba Menšíka a případně Jiřího Lehečky.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
0: Počásko dneska parádička. Teploty v Ústeckém kraji jsou mezi 19 až 21 stupni Celsia. K večeru se nám oblačnost zvětší a nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Tak já zdravím všechny posluchačky a posluchače našeho jedinečního a taky ano, jediného severočeského rádia Hit Radio Nord Music. Káťa Sekalová dneska s vámi a já mávám všem z Ústeckého studia. Já jsem šťastná jak blecha, že tu jsem, že jsem to stihla, protože jak jsem říkala, centrum je zavřený a všude jenom samý kola, auta, vstup zakázán. Tak jdeme na to, hudba léčí.

Máme 13 hodin, 9 minut. Tohle to byla trojka David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. No a naše samozřejmě Hit Radio Nord Music. Přátelé, dneska je opravdu nádherný den, slunce tak akorát, teplota tak akorát, co někam vyrazit, ale možná se někdo z vás říká, no to víš, že jo, vyrazit, to se ti to říká. Přes prázdniny jsme utratili za dovolený, za tábory a za prázdninový kroužky spoustu peněz, takže nikam utrácet se nebude. Ale počkejte, víte, že byste mohli někam vyrazit, aniž byste utratili korunu, a ještě k tomu u nás v rámci našeho Ústeckého kraje, ano. Mám tady pro vás pár krásných míst a tipů bez vstupného. Tak hele, co třeba procházka k vodnímu dílu Janov v údolí potoka Loupnice. A právě nyní je nejhezčí období, kdy můžete obdivovat nejvyšší zděnou přehradní hráz v naší republice. A nebo co třeba vyhlídky v Ústí, rozhledna Belveder, a nebo tam jsem teď taky nedávno byla a doporučuju Erbenova vyhlídka. Krásný. Co na Litoměřicku vám můžu nabídnout? Tak to je Opárenský údolí a Střelecký ostrov a na Lounsku rezervace raná, krásná, a pak ještě pro děti i třeba, tak je tam unikátní přírodní podívaná, asi to možná i někteří víte, je tam kolonie sisla obecného a ty syslové se moc jako nebojí, je jich tam kolem 500 a jsou zvyklí na lidi a na děti, takže můžete klidně pozorovat, já myslím, že by to mohlo i vaše děti nadchnout. No a když se podíváme k nám, ke mně, kde já bydlím, tak to je Teplicko, tak můžu doporučit třeba Krupku, zřícenina hradu Krupka, tam je to moc hezký, je to ze 14. století, tak taky můžete vyrazit. No a nebo taky můžete poslouchat muziku společně se mnou a společně zítra dám Nord Music. Dáme si teď takovej Jazykolam, Rose a Bruno Mars. A potom krásnou sobotu.

0: Ed Sheeran, Celestial, úžasný hit, ostatně jako snad všechno, co složil Ed Sheeran doposud. No jo, no, někdo dostane do kolebky, jak se říká, do vínku, talent umělecký a do toho i básnický střevo a umělecký charismatický showmanství a někdo třeba, jako i já, se dobrovolně přiznávám do toho vínku, moc nedostane, tak si to víno aspoň naléje, že jo. No a já jsem tady autem, tak teď si to víno nalévat nebudu, ale místo toho vám sem z Rádia Nord Music naleju do vašich uší další talenty. Zvolníme pohodinda Stop and Stare a kočičáci One Republic už za malou chvilinku. Díky, že nás ladíte, Hit Radio Nord Music.
1: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz. Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Rok 1998, Maya, All About the Money, 13:30. A taky samozřejmě Hit Radio Nord Music. Máte doma, přátelé, puberťáky, kteří jsou zrovna v období takového toho vzdoru a rebelie, no prostě, jak se říká hezky česky, že jsou na pěst. Tak třeba kdybyste chtěli kontakt na jednu paní učitelku, která si s takovejma pubertou mlátícíma dětma, studentama poradila velice svérázně a originálně, no minimálně na dnešní dobu. 8 studentů gymnázia zažilo dost nepříjemnou noc na cestě ze školního výletu, kdy vedoucí zájezdu je údajně za trest a za jejich nevhodné chování nechala na francouzsko-německých hranicích a se zbytkem výpravy odjela domů. Z žáky ale naštěstí teda zůstal kolega učitel, rodiče ale i tak prej podali trestní oznámení. Poté, co ten autobus odjel, si studenti mysleli, že se jedná o vtip, po skoro ale hodině, kdy se učitelka s ostatníma nevracela, jim došlo, že už se nevrátí, že to prostě nebyl vtip. Jako, já neříkám nic, jo, ale tak trochu mi to připomíná scénář nějaký bláznivý komedie. Nebo spíš hororu?

0: Timbaland s Katy Perry spojili svoje síly, teda spíš hlasy v tomhle songu If We Ever Meet Again. No a svoje síly a hlavně lásku spojili před celkem už mnoha lety moje kolegyně, naše kolegyně z Hitradia North Music, Lucka Schläger a její manžel Jirka Schläger. A kromě jejich dětí, včetně syna Roníka, je taky spojuje společná láska k hokeji. A ano, samozřejmě hlavně a možná i jedině k tomu našemu litvínovskému. A jak vy všichni naši věrní posluchači víte, každou středu má Lucka s Danem Rakackým, tedy LSD, vysílání od 9 do 12 hosta. Taky teď ve středu 23. přijde host. A modří už tuší, ne, vy všichni víte, kdo přijde. Ano, přijde Jirka Schläger a vy se dozvíte, co a jak, nejenom o hokeji. No tak nás laďte, středa hosta na Hitradio Rock Music je třeba.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, so!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
9: Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Damiano David a jeho zlomené srdce Born with a Broken Heart na Hitáriu Nord Music za pár sekund, dvě hodiny. A to znamená, že je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Lounech, v ulici na Valích, mezi křižovatkami ulic Žatecká a Jakoubkova počítejte s omezením kvůli pořádání kulturní akce Dovalte na Vale. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
5: A Krhut se přidává, hoj.
4: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
5: Přeježděný vztah 3.11.
4: Lístky najdete na ticketportal.cz.
5: Tak googli, kupuj a přijď.
6: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíc provětrali platební karty v Itálii a Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly téměř o pětinu. V Mnichově dnes začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé dva údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Teploty se u nás na severu Čech pohybují kolem 20 stupňů Celsia a neprší a pršet ani dneska nemá. V noci nejnižší teploty 14 až 10 a ještě mrknem na neděli. Obloha v neděli bude podobně jako dnes oblačná a k večeru bude v Ústeckém kraji pršet. Nejvyšší nedělní teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tak zpravodajství je za námi a před námi opět hudba. A taky někdo zazvoní a nabídne vám prachy. Jo.
9: Hit Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hello, z éteru Hit Rádia Nord Music, Martin Couvejk a Dragonette. Hello.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdo pak to zvoní? Tudun, tudun, ano. To je soutěž, která u nás na Hit Rádiu Nord Music běží od začátku září. Představte si to. Víte, jak se říká, že bychom neměli otevírat cizím lidem? Tak tady byste měli udělat výjimku a chtěli udělat výjimku, protože byste mohli dostat od nás prachy. Jen tak, chápete to? No a jak to dopadlo včera? Tak to si teď poslechněte.
2: 30 sekund, právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
3: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
4: Já doufám, že to přijde.
3: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
2: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
4: Zatím nikdo.
2: Ne.
3: To není možný.
4: Ne.
3: To není možné.
4: Ne.
2: Prosím.
3: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
2: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
3: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No, tak se to slyšeli, včera to neklaplo, peníze se přelejvají a přidávají na pondělí, kdy zase opět u někoho z vás se bude zvonit a můžete od nás dostat 7000 korun. A na konci, mimochodem, na konci jste slyšeli správně, Jasmin s Michalem už příští týden v pátek osobně oni dva někomu udělají 50 000 radost. Masakr. Jako opravdu někomu z vás předaj příští týden v pátek 50 000. Vy prostě ale musíte poslouchat Hit Radio Nord Music od 6 do 9 naše snídaní šampionů, no a slyšet, když někdo u někoho zazvoní. A třeba to budete právě vy. No tak já vám přeju a držím palce.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Ladíte sobotní Hit Radio Nord Music. Tohle byly Rehab In My Head. Tak si to představte, do útulku v Andách kdo si přivedl divnou kočku. A je to prej druh, který dosud nikdo nepopsal. Jak uvádí článek, naposledy objevená kočkovitá šelma byla před 100 lety a tehdy se jednalo o druh rodu Leopardus. Já se teďko na tu kočku dívám a kočky teda, já osobně moc nemusím, jsem spíš psí, ale ta kočka je fakt nádherná. Ona má v sobě něco takového neuvěřitelně tajemného a ten pohled a to celý zbarvení, ten celkový vzhled, jako opravdu fascinující. Pokud se skutečně potvrdí, že jde o dosud nepopsaný druh, je to o to úžasnější objev. Ale i bez toho je tahle kráska naprosto nepřehlednutelná. Mrkněte na internet, kdo jste ji ještě neviděli. Je nádherně zbarvená. Přírodo, čaruj dál. No a my jdem tady na Hit Radio Nord Music taky čarovat. Už za chvilinku tady bude Lady Gaga a její Abracadabra.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: Až kolu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

a to já zase tančím. Severočeský kabát se na 3 minuty vrátil k nám do éteru Ústeckého hitrádia. Malá dáma, no a mimochodem, už 22. září kabáti mají koncert v Chomutově a 24. září tady v Ústí nad Labem. Kdo neví a chtěl by zajít, tak už to víte. No a legendární delfín se po 23 letech okusil české koleje, ty vado. A já jsem včera myslela, že mám vlčí mlhu, nebo jak se to říká. Já jsem toho delfína viděla. A ne, nemyslím v Labi. Včera jsme po práci odjeli s kámošema na naší chatu u Labe, kde kousek od té chaty je železniční most. Ty vlaky už prostě nevnímáme, jo. Už jsme zvyklí, když jezděj. Ale včera večer kolem 6. najednou slyším z toho mostu zvuk, ale takovej jinej, než jsem zvyklá. No a než jsem doběhla se mrknout, tak jediný, co jsem zahlídla, že ten vlak měl takovej jiný tvar a byl krémový. A teď, jak jsem přišla do rádia, tak otevřu zprávy a čtu, že včera vyjel na naše železnice po 23 letech delfín. Ano, to byl on, ten vlak. Vlak, jak jsem se teď dočetla, na vysoké kvalitativní úrovni, se kterým chtěla Německá demokratická republika zvýšit svoji prestiž na mezinárodních železničních tratích. Tenhle vlak byl vyráběný od roku 1963 a je vybavený 2 motory o výkonu, nějakým prostě výkonu, jo. Tak to vidíte. Nebo možná jste toho delfína včera taky viděli. A třeba taky neviděli. A ono je to vlastně jedno. My prostě popojedem s delfínem dál. A na Hitrádu Nord Music si teď pustíme, ano, už to slyšíte, Daria G, Sunshine, tak výhybku, teda volume doprava. A jde se tančit.

0: Alex Warren nás na hitrádu Nord Music krásně, obyčejně, ano, ordinary je obyčejně naladil, protože i obyčejný věci, zážitky bývají někdy neobyčejný. Jako třeba opalit. Opalit je syntetický kámen, který symbolizuje klid, harmonii, mír a vnitřní světlo. Tak jestli to teď ve vás vře, někdo nebo něco vás naštval, vytočil, on tak chytejte. Já vám ten opalit teď pošlu pěkně na sklidnění a pošlu vám ho přes Austrálii a Taylor Swift. Opalite na hitrádiu Nord Music.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Datart uvádí Dny Marian.
9: Dny Marian, jo.
8: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Ne, můj oblíbený hrnek.
12: Tak tohle není dobrý začátek dne.
13: No to snad ne.
14: Nemáte svůj den?
15: Tak si udělejte Alegria den.
16: Alegria dny jsou tady.
17: Se slevou 7% na zážitky.
16: Zážitkové restaurace.
17: Pobytové zážitky.
16: Adrenalin.
17: Automoto a mnohem víc.
16: U nás si vybere opravdu každý.
17: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
16: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Hit Radio North Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Za minutu máme 3 hodiny. Tohle byl Jennifer Lopez a Pitbull. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D7 v úseku mezi 78. a 65. kilometru směrem od Chomutova na Prahu probíhá u krajnice čištění příkopů. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Milovníci kávy pozor. Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici i převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Proměnu dosavadní jednodenní známky na známku 24-hodinovou výbor ale podpořil. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlé protiruské sankce. Ty mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Fotbalová šance liga dneska nabízí 4 zápasy. Právě teď začínají duely Pardubice Bohemians, Mladá Boleslav se Zbrojovkou Brno a Artis Brno s rozjetým Libercem, který může poskočit do čela tabulky. V 6 večer pak přijde souboj Slovácka s Baníkem Ostrava. Baník se pokusí ukončit sérii 3 porážek.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
0: Příjemné počasí panuje dnes i u nás na severu Čech, polojasno, teploty kolem 20 a v noci, jestli se budete někde toulat a vracet z party, 14 až 10 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Letí to letí, s vámi dnes Káťa Sekalová a playlist je naplněnej a nabitej sázet dál skvělý pecky. Mika, relax.

15.09 na Hitradu Nord Music Eva Farná. Neříkej, co má se stát. Já to teď řeknu. Kočka v housce místo kuřete. Takhle se nejen ústím šířily fámy o stánku s gyrosem. Tenhle, no, možná typicky ústecký vtip má spojitost s existencí stánků prodávajících kebab, gyros a další rychlý občerstvení. A vyrostl na tvrzení, že hygienici zavřeli vietnamský bistro nebo kebab, protože v mrazáku našli stažený krysy, kočky nebo psy. Poprvé se vlastně tyhle ty fámy začaly objevovat a lidi se začali špitat v 90. letech, kdy se začaly objevovat první vietnamský stánky a čínský restaurace a ty pomluvy byly téměř totožný. Takový to jako, že kámoška má známýho na hygieně a ten říkal, že nikdy se neobjevilo žádný jméno provozovny, datum té kontroly ani protokol, jenom takový to. Říkali na hygieně anebo ségra očváry, tam má kámošku, co tam pracuje, jako uklízečka, bla, bla, bla. Hygienici sice při kontrolách pravidelně odhalujou pochybení typu špíny či myšího trusu v zázemí různých provozoven, avšak žádný oficiální protokol v historii Česka a dokonce ani na světě nevyměřil trest za servírování psího či krysího masa zákazníkům. Tyhle, a když jsme u těch pomluv a fám těch stánků, jo, tak já si taky vzpomínám, tenkrát v 90. nebo spíš to bylo milénium, to bylo, že v Teplicích tyhle fámy, pomluvy, pravdy, nepravdy se taky šířily. Konkrétně o těch hladových oknech v Krupské ulici, kdo zná, to si vzpomínám, že se tenkrát říkalo, že v kebabu našel pánský bílý. No prostě, je to nechutný, hele. Fuj, pryč, jdeme od toho, jdeme zpátky k hudbě. Já na to nemám, to je nechutný. Hit Radio Nord Music, DHT a krásný Listen to Your Heart. Právě vám.

0: Doktor Alban, It's My Life, ty kráso. Tak teď jsme se doslova stylově s tímhle hitem na Hitradu Not Music dostali do devadesátek. To byl opravdu hit s velkým H. Já už jsem pamětník a pamatuju si, jak jsme na tuhle pecku tancovali na diskotéce ve škole v přírodě. To už snad ani není možný. Hele, a trsá se na tuhle pecku doteď. Hustý, co? No, neříkejte mi, že jste si trošku necukli bokem nebo prstem do rytmu. Nevěřím. A už zmlknu, protože měníme styl. Restless dreams I walked alone. Disturb, to je očtu poběží teď na Hitradu Nord Music. Sound of Silence a využívejte sobotu.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
2: Vinilovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Minutu po půl čtvrtý na Hitrádu Nord Music. Daniel Potter, Bad Day. No a japonští záchranáři, prosím nás, veřejnost, nesrovnávejte nám boty. No tak nás teda konkrétně ne, ale hasiči z města Kanazawa vyzvali svoje občany, aby při zásazích upustili od zdvořilé japonské etikety a nesrovnávali jim u vstupu do botu či bytu boty. Japonci jsou proslulí úctivým chováním a etiketou, která pro nás může být až bizarní. No a k těm za mě nemoc pochopitelným střípkům japonský zdvořilosti patří srovnávání bot. Když do domu či bytu vstoupí návštěva a zuje se, hostitel její boty u vstupu srovná do úhledné formace špičkama ven, aby si lidé při odchodu mohli svoje boty pohodlněji nazout. A pozor, to právě platí i pro hasiče. Klasická japonská preciznost, kdy už při vyzouvání řešíte, jak bude probíhat obouvání, aby proces proběhl co nejefektivněji. Ale za mě hloupost bohužel převažuje. Když jdu někomu zachraňovat život, nebudu rozhodně řešit zouvání, natož pak obouvání. No ne.

0: Tomáš Klus měl pocity. A já mám tady na Hitradio Nord Music taky pocity, protože máme už za 5 minut 3:15 a můj pocit je, že to strašně s vámi, naši milí posluchačky a posluchači, letí. 16:00 už klepe, za chvíli mrknem na dopravu, jak to jezdí u nás na severu Čech. No a pak už zase spát zprávy s Vladanem Hýlem. Neskutečný, tak kamarádi, ať už nás ladíte odkudkoliv a děláte cokoliv, doufám, že vás to baví stejně jako mě. Rihanna, Miles Smith a další už se na vás těší. No jasně, že tady u nás na Hitradio Nord Music.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Pak nevím, ale teď je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Máme tu dvě nehody. Na Litoměřicku mezi Liběšicemi a Trnobrany srazilo osobní auto cyklistu. Na místě už zasahují záchranáři a policie řídí dopravu kivadlově. Druhou nehodu máme v Teplicích na Masarykově třídě u křižovatky s Doubravskou. Tady bourala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je nárazové. Jestli o něčem víte vy, hoďte nám taky zprávu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo@elektro.cz.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hygienici letos evidují už téměř 1500 případů žloutenky typu C. Nemoc se přenáší především krví a nakažený může žít dlouhé roky bez jakýchkoliv příznaků. Nejvíc případů zachytili hygienici v Ústeckém a Středočeském kraji. Odborníci proto upozorňují na důležitost včasného testování. Vláda v pondělí projedná rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na dnešek zahynuli dva lidé v chersonské oblasti. Další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Počásko dneska parádička, teploty v Ústeckém kraji jsou mezi 20 až 22 stupni, k večeru se nám oblačnost zvětší, pršet ale nebude a nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Nord Music.
0: La Passion, Vášeň a Gigi D'Agostino, tak ten nás čeká právě teď. První boží hit ve čtvrtý hodině.

na Hitradio Nord Music, bondovka Adele Skyfall. No a já teď pro vás mám další chuťovku. Nějaký Viking si více než před tisíci lety odskočil na záchod na velkou a vůbec ani netušil, že právě vytvářel velký historický okamžik. Ano, řeč je o slavném zachovalém lidském hovínku, ale velkým, který archeologové objevili v anglickém Yorku. Pochází z období Vikingů a měří zhruba 20 cm na délku a 5 cm na šířku. Tak a já teď úplně vidím, jak někteří z vás hledají metr, aby si, ne, nemyslím to svoje, přeměřili, ale aby si představili tu velikost a zjistili, jestli vaši předci třeba právě nejsou Vikingové. Protože jak se pozná, jak se říká, podle nosa poznáš kosa, nebo se to říká k něčemu jinému. Já teď nevím.

0: Další úžasný hit u nás na Hitrádu Nord Music je za námi. To byl Ed Sheeran, jeho Galway Girl. No a my samozřejmě nezastavujeme a pokračujeme dál v hitech, který nás baví a který prostě můžeme. Máme 4:45 a už za chvilinku nás čeká tahle pusinka. Let's pretend it's not the end of the world. Ano, ano, Miley Cyrus a její Konec světa, End of the World, na Hitrádiu Nord Music. No a End of the World, neboli Konec světa, tak to by dneska trošičku přijde u nás tady v Ústí nad Labem, protože dneska tady se běží půlmaraton, centrum je uzavřený a normálně, jak tady vůbec nejezdějí ty auta, tak to je takovej klid, takový jako krásný, ale zároveň strašně divný, ale OK, tak my jedeme dál, krásnou sobotu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Náplně hned.
7: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Na Hitradu Nord Music přesně v půl pátý. Ray Dalton, Blood Running. Blood Running, jo, krvavý běh, tak to je takový aktuální teďkon. Prosím vás, nevím, od kolika nás dneska ladíte a jestli víte nebo nevíte, stejně jako já, od rána do večera je Ústí nad Labem, konkrétně centrum, zavřený kvůli tomu, že se běží, ne krvavý běh teda, i když možná někdo to tak cítí, půlmaraton, a naše Hit Radio Nord Music právě v centru vysílá, takže já, když jsem dopoledne do rádia jela autem z Teplic, tak jsem měla rekord, teda ne v běhání, ale taky to byl maraton, právě v té jízdě, v době jízdy autem z Teplic do rádia v Ústí v centru. A ten rekord jsem, ano, nepřekvapivě vytvořila v tom Ústí, kde jsem ani neposkakovala, ale stála. Ale dobrý, když jsem se teda po víc než hodině z Teplic přiblížila ke studiu Rádia Nord Music v Ústí, věděla jsem, že stíhám začátek vysílání, což jste ostatně i poznali, že se opravdu vysílá, ano, už od té jedné hodiny. Ale ještě jsem neměla zaparkováno a potkala jsem paní, která vypadala, že jde zrovna do auta, tak se jí ptám, zda odjíždí, ona že jo, že mi vyjede a uvolní to jedno jediné místo na parkování. Já jsem nevěděla, co má za auto, jo, ale abyste věděli vy, tak já mám oktávku v kombiku. A tady ty auta ve Stroupežnického ulici byly narvaný jedno za druhým podélně, prostě tip-top. Tak paní odjela, ještě na mě tak hezky jako mávla, já taky, že děkuju. A najednou mi to docvaklo. Já měla kombik a ona Mini Cooper. Takže nic, že jo.

0: Přesně v 16.40 nám na Hitrádu Nord Music dojela Agnes Release Me a já jsem taky dojela. Před chvílí jsem vám vyprávěla, že jsem dopoledne měla problém dojet, to kvůli půlmaratonu, co se dnes běží v centru Ústí, a pak i zaparkovat, protože ve Stroupežnického ulici bylo narváno a jediný místo zrovna uvolnila paní, co měla Mini Cooper a já mám kombika. Ale už jsem vám neřekla, kam jsem teda to auto nakonec dala. Myslela jsem jako, že to je nezajímavý. A představte si, napsal mi Pavel, taky z Ústí, kamže jsem to auto teda nakonec dala. No vidíte, já jsem myslela, že jsem zvědavá jak opice, hlavně jenom já. A ono ne, Pavel. Takže Pavle a i vy ostatní, žádný zázrak se nekonal. Vlastně teda konal, protože on ve stejnou chvíli o pár metrů níž odjížděl pán ve stejně velkém autě, jako mám já. Takže místo Epes Rádes. No a Epes Rádes to bude i za chvilku tady u nás v éteru Hitrádia Nord Music, protože tady je to zase nabitý hudbou. Lost Frequencies, Lighthouse Family, Amy McDonald a další do páté hodiny.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Solitaire Pokáč odešel z Hitrada Not Music a teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D7 v úseku mezi 78. a 65. kilometrem směrem od Chomutova na Prahu probíhá Ukrajinice čištění příkopů. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kominíci mají na začátku topné sezóny napilno. Často mají volné termíny dokonce až v prosinci, někteří až v lednu. Kominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Kominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíce provětrali platební karty v Itálii a v Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly skoro o pětinu. Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem ohledně Grónska. Spojené státy podle něj získají větší kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že dohoda bude přínosem pro Dánsko i pro NATO. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Teploty se u nás na severu Čech pohybují kolem 22 stupňů Celsia, neprší a pršet ani dneska nemá. V noci nejnižší teploty 14 až 10 a ještě se podíváme na zítřek. Obloha bude podobně jako dnes oblačná a k večeru bude v Ústeckém kraji pršet. Nejvyšší nedělní teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality jsou za námi a my se pojďme opět bavit. Rudimental a Ella Eyre. Waiting All Night.

Benson Boone na hitrádu North Music Beautiful Things. Ty jo, Benson by vlastně taky mohl být takovej jakoby pirát. Proč pirát? No, protože to byste neuhodli. Dneska, 19.9. je Mezinárodní den mluvení jako pirát. Takže doufám, že máte všichni napnutý plachty a místo odpolední kávy si dáváte, nebo dávat budete, je sobota, pořádnej lokrumu. Sice nevím, jak bych vám to řekla v piráčtině, když má piráčtina teda ten Mezinárodní den mluvení, ale jediný, co mě asi napadá, je, že se prostě musíme pořádně opít. A pak teda mluvit ne jako dlaždič, ale jako ten pirát. No a na závěr mám pro vás jednu pirátskou moudrost do dnešního dne. Víte, proč piráti nikdy nechodí do obyčejné práce? No, protože jsou zvyklí brát všechno hákem.

0: Ten saxofon je prostě sexy. No a i ten sobotní playlist Itrada North Music je sexy. To jako taky, jo, ale taky je hlavně plnej. Co plnej? Přeplněnej hitama. A tak je to správně, tak to má být, protože víkend, sobota a třeba se chystáte někam tančit, někam zapařit. A teď u nás společně s námi trénujete. No a teď jste trénovali s DJem Klingandem a Jubel, tak se jmenovala tahle pecka. No a pokračovat můžete už za chvilinku. S Jimkem Heroes a Adamem Levinem, protože ty tu teď taky budou. Takže zvolníme pěkně na pohodu, ať si něco neuženem, ať jsme fit na večer a na noc, která bude určitě mladá.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
5: mňam, mňam, mňam. Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nord Music, tohle byl Kamrat Be Mind, máme přesně 17:30 a taky tady máme jednu z dalších, řekla bych, bizarních zpráv z Ameriky, konkrétně Florida. Policie na Floridě zatkla 38letou ženu poté, co její manžel objevil na domácí bezpečnostní kameře záznam, který měl zachycovat sexuální jednání, a teď pozor, s kým? Se svým psem. Žena podle policie při výslechu potvrdila, že je na záznamu opravdu ona a opravdu její pes, ale zároveň popřela, že by šlo o sexuální jednání. Případ se teda pořád řeší a já jsem si teda po přečtení tohohle článku vzpomněla na český film, kde je podobná bizarní scénka. Jak se ten film jmenuje? Jo, už vím. Jedna ruka netleská. A Martina, ta aktérka, se tam nechává jakoby olizovat svým psem. No, že by to byla inspirace, nevím, tak třeba Američanka ten náš český film Jedna ruka netleská viděla. Těžko říct, no nebudeme to rozmazávat, že? Jedeme dál. Na Hit Radio Nord Music další skvělý hit Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile.

0: Hit Radio Nord Music a právě teď to byl Avicii The Nights. Přátelé, koukám z okna našeho ústeckého studia Hit Radio Nord Music a vidím, že běžci a běžkyně už doběhli dnešní ústecký půlmaraton a já konstatuji, že jsem na tom stejně. Já taky doběhla do cílové rovinky našeho dnešního vysílání. Loučí se s vámi Káťa Sekalová. Díky za vás, mějte krásný zbytek víkendu a hlavně s úsměvem. Pa, pa, pa.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Ne, můj oblíbený hrnek.
5: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
8: Alegria dny jsou tady.
7: Se slevou 7% na zážitky.
8: Zážitkové restaurace.
7: Pobytové zážitky.
8: Adrenalin.
7: Automoto a mnohem víc.
8: U nás si vybere opravdu každý.
7: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
8: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
4: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
5: A Krhut se přidává, hoj.
4: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
5: Přeježděný vztah 3.11.
4: Lístky najdete na ticketportal.cz.
5: Tak googli, kupuj a přijď.
6: Si, co chceš, víš si přímo, jen si duši nepořeš.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: It's Hozier.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Poslanci ODS navrhnou při projednávání rozpočtu ve sněmovně obnovit první 3 dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Ten obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V Mnichově dneska začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé 2 údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr piva vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji oblačno, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na jihu a východě místy až ke 24.
3: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Hit Radio North Music.
0: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hit Radio.

Kosmetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: Co pak všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz. Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Yamaha Experience. Někdy nemusíte vlastnit, stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
0: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: kteří jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.

0: Martin je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já.
2: Tak příště domo.
3: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Nord Music.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.